1. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB.
7: Posloucháš správně.

jako když si malej natahoval gumu. A za mnou se válej světla semaforu, jediný zbyl suchej.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Na městském úřadě v Mnichově Hradišti pokračují úpravy zázemí. Město hledá dodavatele klimatizace pro kanceláře ve druhém patře, které se v létě přehřívají. Nový systém umožní nastavit teplotu v jednotlivých kancelářích a také dálkové ovládání. Nabídky mohou firmy podávat do 15. září. Na stavbě obchvatu Jízerního Vtelna na silnici 1/16 dokončují stavbaři hloubení jámy pro tunel. Kvůli tvrdší hornině museli využívat odstřely. Termín dokončení se tak prodlouží. Dělníci betonují dno tunelu a v dalších dnech začnou pracovat na jeho klenbě. Obchvat, jehož část povede 270 metrů dlouhým tunelem, by měl být dokončen na podzim příštího roku. Při každém odstřelu stavbaři kontrolují statiku blízkého zámku Stránov. Vedoucí projektu Pavel Machek k tomu řekl.
3: Ta geologie, na kterou jsme tady narazili, byla malinko tvrdší, než se předpokládalo, právě v závislosti na tom mechanickém rozrušování, které už tady v této fázi nebylo možné. A bohužel, co se týká termínu, tak jsme omezeni právě tou velikostí a tou možností těch kratších prací v návaznosti na těch historických památkách.
0: Sportovní servis.
2: O víkendu se bude hrát páté kolo středočeského krajského přeboru. Fotbalisté Dobrovice se představí doma, když zítra od 17 hodin vyzvou SK Union Čelákovice. Ve čtvrté lize skupině C se Kosmonosy rovněž představí doma. Zítra od 17 hodin vyzvou Spartak Police nad Metují. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový páteční den. V Kosmonosích se zítra uskuteční Den města, který začne ve 14:00 v Zámeckém parku. Návštěvníky čeká slavnostní zahájení, hudební vystoupení kapely Endorphins, dobová módní přehlídka a od 17:00 koncert Daši. Po celý den bude připraven také pohádkový les, malování na obličej, ukázka historických kol nebo festival dětské experimentální archeologie Altamira. Chybět nebude ani pestré občerstvení a další doprovodný program pro děti i dospělé. V Turnově po 2 letech skončila výstavba společného výjezdového centra hasičů, dopravní policie a záchranné služby za 265 milionů korun. Provoz zahájí nejspíše v říjnu. Dořešit se musí administrativa a vlastnické vztahy. Investorem byl Liberecký kraj. Ministerstvo vnitra jako zřizovatel státní policie a profesionálních hasičů na stavbu přispělo částkou 100 milionů korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šanceliga bude pokračovat 7. kolem. 4 zápasy se budou hrát zítra a 4 v neděli. V souboji o první místo vyzve zítra od 15 hodin Slavia Zbrojovku Brno. Mladá Boleslav hraje v neděli od 13 hodin doma proti Baníku. A Sparta se pak představí večer na hřišti Hradce Králové. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Krásný pátek s datem 4. září, v tuto chvíli už nám startuje dopolední rozjezd na rádiu MB. Dnes slaví Jindřišky, takže přejeme všechno nejlepší. No a dnešní datum je zajímavé ještě jednou věcí. 4. září 1998 vznikla společnost Google, začínala jako projekt dvou studentů a dnes je to jedna z nejznámějších firem na světě. A vlastně je to docela fascinující, jak rychle se z něčeho, co původně sloužilo hlavně k hledání informací, stal nástroj, bez které kterého si spousta lidí neumí představit běžný den. Dneska už totiž nehledáme jen odpovědi na otázky. Hledáme, kde jsme položili klíče, proč nás bolí záda, jak dlouho se vaří vejce a jestli je normální, že naše lednice vydává tenhle zvuk. Tak, co se týká zvuku rádia MB, ten je úplně normální. I v téhle hodině vám budu hrát skvělé devadesátky, říznuté nějakou tou novinkou, tak zůstávejte s námi. Ideální den, pátek, víkend se blíží, tak doufám, že už to máte naplánovaný. Mimochodem budeme soutěžit taky o lístky na Valečovské léto, které odstartuje dnes. Všechno vám to řeknu. Hezký den.
2: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: pátek 4. září. Ladíte Rádio MB. A teď pojďme na úplně nový druh dopravy, který se řeší v některých městech. Jeden muž v americkém Michiganu totiž začal nabízet přepravu lidí kočárem, který táhnou koně. No, takovej krok zpět, ale je to prostě, použije to jako klasickou taxislužbu, jen o století starší. A vlastně je to geniální. Dneska nafta, benzín, všechno jde nahoru. Tady žádný motor, žádná elektrika, žádné složité aplikace. Jen přijdete, nastoupíte a řeknete, kam to bude. Tak jo, tady je další muzika, já vám přeju krásné páteční dopoledne.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstup na fest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 4. září, já vás zdravím od mikrofonu Rádia MB a teď pro vás mám jednu hodně zvláštní uměleckou disciplínu. Existují lidé, kteří vytvářejí obrazy pomocí věcí, které byste normálně vůbec nepovažovali za výtvarné nástroje. Tak třeba jeden malíř používá jazyk a potravinářské barvy. No a já si představuju jeho první hodinu výtvarné výchovy. Učitel řekne, dnes budeme malovat, on vytáhne jazyk, učitel, tak tohle jsem opravdu nečekal. Krásný pátek vám přeji, tady je Rádio MB.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB.

0: Stále si pouštíte Rádio MB, nám se blíží 10. hodina a teď pojďme do restaurací. Víte, co je na některých restauracích fakt zvláštní? Člověk si objedná jídlo, číšník ho přinese a první věc, kterou uděláme, je, že ho vyfotíme, než se najíme. Máme důkaz, že jsme jedli a někdy dokonce jídlo vyfotíme z 5 úhlů, upravíme světlo a teprve potom se do něj pustíme. Takže jestli někdy archeologové najdou naše telefony, budou si myslet, že jsme byli civilizace, která uctívala talíře. No a naše největší kulturní dědictví, fotografie večeří. Krásný pátek, za chvíli to budou zprávy s Romanem.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Odborníci z japonské společnosti Nagata Acoustics začínají v Mnichově Hradišti v dílně společnosti Aveton testovat akustiku hlavního koncertního sálu připravované Vltavské filharmonie. Zkoušky budou dělat na modelu sálu v měřítku 1:10, který navrhla a vyrobila akustická společnost Aveton. Výsledky by mohly mít k dispozici zhruba za 2,5 měsíce. Využijí je pro finální technickou dokumentaci. Vedoucí týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer k tomu řekl.
3: Ty animace se tady objevilo se vlastně v tom světě 1:10, ale ono to má dvě fáze. První testování je, že se právě zjistí, co ještě nefunguje nebo ne, pak se to na měsíc přeruší vlastně, dopracuje se to a testuje se to ještě jednou, jestli to je odstranění a případně ještě jednou. Takže vlastně to testování vlastně ověřuje to, co z počítačů vylezlo, jestli v tom reálném světě funguje nebo ne a jak my to ještě dokážeme realizovat.
2: Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby zhruba o pětinu nižší než před rokem. Vyplývá to z informací Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Podle ministerstva by i přes pomalejší plnění zásobníků mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Benátek na Rizerou se v neděli představí na hřišti Čáslavy. V tabulce České fotbalové ligy skupiny B jim před utkáním 5. kola patří 13. místo. Béčko Mladé Boleslavy, které tabulce vládne, vyzve zítra na domácím hřišti Zápy. A tento zápas začne v 10 hodin a 15 minut. Zprávy jsou za námi, přeju vám příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Štěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: 4. září ladíte Rádio MB, svátek dnes slaví Jindřišky, takže přejeme všechno nejlepší, už jsme si to říkali. No a o čem si budeme povídat v téhle hodině? Tak proč se chováme, jak se chováme, když máme na výběr hodně druhů třeba marmelády a blbě se rozhodujeme, tak na to nám odpověděli psychologové, tak buďte s námi, já vám to všechno řeknu. Taky budeme soutěžit o lístky na Valečovské léto už dnes, tam vystoupí Vohnouti a Mňága a Žďorb, takže můžete mít lístky zdarma. A to na telefonu 608 125 300, ale počkejte, až vás vyzvu. No a jaká je jedna z nejzvláštnějších věcí na lidském těle, tak to vám řeknu taky už za malou chvíli. Startujeme další hodinu dopoledního rozjezdu Rádia MB.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: 10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Parádní den s rádiem MB vám přeji a teď pojďme za vědci. Ty si všimli zajímavého paradoxu. Čím víc máme na výběr, tím obtížněji se někdy rozhodujeme. Máte 20 druhů, začnete číst etikety, porovnávat cukr a přemýšlet, co jedli lidé v reklamě. No a nakonec odejdete bez marmelády. A přesto bych chtěl vidět někdy supermarket, kde bude jen jeden druh všeho. Přijdete, vezmete a jdete. Máme marmeládu, je dobrá, nevím, jiná není. No tak vidíte to. Pojďme dál, za chvíli soutěžíme o lístky na valečovské léto.
3: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
4: Tak sorry, že mám rád hory.

0: Pátek 4. září ladíte Rádio MB. No a teď už můžeme zasoutěžit Valečovské léto, to bude už dnes. No a má být docela obstojné počasí, teploty kolem 20 stupňů Celsia, pršet by nemělo, takže pohodička. No a pod hradem Valečov dnes vystoupí Mňága až Djorb a Vohnouti, tak volejte právě teď 608 125 300, kdo se dovolá jako první, dostane dva lístky.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: Báječný pátek vám přeju, je 4. září a pojďme na jednu z nejzvláštnějších věcí na lidském těle. Víte, co to je? No, je to to, že člověk může mít kškytavku, aniž by přesně věděl proč. Bránice se začne opakovaně stahovat a ozve se to známé škyt. No a pak nastává lidová medicína. Zadržet dech, napít se vody, nechat se vylékat. Někdo vám poradí 10 dalších metod a přitom tělo prostě řeklo, dneska budu vydávat zvuky, které nikdo neobjednal. Krásný pátek, za chvíli si dáme další zprávy s Romanem, blíží se 11.
1: Rádio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Na městském úřadě v Mnichově Hradišti pokračují úpravy zázemí. Město hledá dodavatele klimatizace pro kanceláře ve druhém patře, které se v létě přehřívají. Nový systém umožní nastavit teplotu v jednotlivých kancelářích a také dálkové ovládání. Nabídky mohou firmy podávat do 15. září. Na stavbě obchvatu Jízerního Vtelna na silnici 1/16 dokončují stavbaři hloubení jámy pro tunel. Kvůli tvrdší hornině museli využívat odstřely. Termín dokončení se tak prodlouží. Dělníci betonují dno tunelu a v dalších dnech začnou pracovat na jeho klenbě. Obchvat, jehož část povede 270 metrů dlouhým tunelem, by měl být dokončen na podzim příštího roku. Při každém odstřelu stavbaři kontrolují statiku blízkého zámku Stránov. Vedoucí projektu Pavel Machek k tomu řekl.
3: Ta geologie, na kterou jsme tady narazili, byla malinko tvrdší, než se předpokládalo, právě v závislosti na tom mechanickém rozrušování, který už tady v této fázi nebylo možný. A bohužel, co se týká termínu, tak jsme omezeni právě tou velikostí a tou možností těch trhacích prací v návaznosti na těch historických památkách.
0: Sportovní servis.
2: O víkendu se bude hrát páté kolo středočeského krajského přeboru. Fotbalisté Dobrovice se představí doma, když zítra od 17 hodin vyzvou SK Union Čelákovice. Ve čtvrté lize skupině C se Kosmonosy rovněž představí doma. Zítra od 17 hodin vyzvou Spartak Police nad Metují. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: I po 11. hodině si pouštíte Rádio MB, je 4. září, já vám přeju krásný poslech. No a co nás čeká v poslední hodině dopoledního rozjezdu, já vám to všechno řeknu. Určitě třeba předpověď počasí a proč máme tendenci mluvit sami ze sebou. I o tom se budeme bavit, ale bude toho mnohem víc. Já jsem David, užívejte pátek, tento víkend nás čeká spousta zajímavých akcí. V Olympii, autogramiáda, BK Boleslav, samozřejmě představení nových dresů, bude taky Septemberfest, dneska můžete zajít na Lečov. No prostě a jasně je těch akcí hodně, případně si zítra můžete vybrat i den města Kosmonosy. Tak jo, já vám přeju krásný den a za chvíli se budeme povídat dál.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Vaše Radio MB vám dělá společnost při pátku 4. září a teď mám něco pro všechny, kteří někdy otevřeli skříň a zjistili, že mají oblečení, ale nemají si co vzít. Psychologové tenhle pocit dávají do souvislosti mimo jiné s tím, že máme tendenci nakupovat věci pro konkrétní představu o sobě. Koupíme si košily, protože až jednou budu chodit na schůzky, že jo? Koupíme si sportovní oblečení, protože od pondělí začínám. No a pak skříň po letech obsahuje několik verzí člověka, kterým jsme se nikdy nestali. No a šatník je vlastně muzeum našich dobrých úmyslů. Tak to třeba dneska proberte a pojďme dál. Tady je muzika. Radio MB. Vypni hlavu.

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, předpověď počasí mám pro vás právě teď, nejen na dnešek, ale i na víkend. Dnes čekáme oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháníkami, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zítra, tedy v sobotu, bude větrný den s proměnlivou oblačností. Ráno ještě převážně zataženo s deštěm, ale během dne nám srážky ustanou. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia. V neděli bude slunečno, jasno až polojasno a teploty 19 až 23 a od pondělka nám pak půjdou teploty nahoru.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Černé sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: spell. Welcome to paradise.
1: Tady je Rádio MB při pátku čtvrtého, no a teď pojďme ještě chvilku za vědci. Ti zjistili, že lidé mají tendenci mluvit sami se sebou, zvlášť když něco hledají nebo řeší problém. Takže když doma chodíte po bytě a říkáte, kde to je, kam jsem to dal, nemusíte se bát, je to normální. Horší je, když vám po chvíli třeba někdo odpoví, ale do té doby je vše úplně v pořádku. A vlastně je to praktické, člověk se může poradit sám se sebou a nemusí čekat, až mu někdo odpoví. Přátelé, kamarádi, já se loučím, budu se těšit na slyšenou ještě jednou po 17. hodině. Mějte se moc krásně.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový páteční den. V Kosmonosích se zítra uskuteční Den města, který začne ve 14:00 v Zámeckém parku. Návštěvníky čeká slavnostní zahájení, hudební vystoupení kapely Endorphins, dobová módní přehlídka a od 17 hodin koncert Daši. Po celý den bude připraven také pohádkový les, malování na obličej, ukázka historických kol nebo festival dětské experimentální archeologie Altamira. Chybět nebude ani pestré občerstvení a další doprovodný program pro děti i dospělé. V Turnově po 2 letech skončila výstavba společného výjezdového centra hasičů, dopravní policie a záchranné služby za 265 milionů korun. Provoz zahájí nejspíše v říjnu. Dořešit se musí administrativa a vlastnické vztahy. Investorem byl Liberecký kraj. Ministerstvo vnitra jako zřizovatel, státní policie a profesionálních hasičů na stavbu přispělo částkou 100 milionů korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šance liga bude pokračovat 7. kolem. 4 zápasy se budou hrát zítra a 4 v neděli. V souboji o první místo vyzve zítra od 15 hodin Slavia Zbrojovku Brno. Mladá Boleslav hraje v neděli od 13 hodin doma proti Baníku. A Sparta se pak představí večer na hřišti Hradce Králové. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Plány na víkend už máte? Co na víkend? Už dnes večer můžete na Valečov, vystoupí tam kapely Vohnout a Mňága až Ďorb, zítra v Bolce na krásné louce September Festa nebo Den města Kosmonosy. Ale je toho všude možně samozřejmě více, je to jen a jen na vás. Pokud vás třeba vůbec nic neoslovilo a rádi chodíte na houby, můžete o víkendu. Meteorologové vybízejí, prý houby často už jako rostou. Na mnoha místech je více než pravděpodobné, že nějaké najdete. Mapa se začíná zelenat a třeba na severu Čech, tam máte velkou šanci. Že bych taky vyrazil, no nechám si to projít hlavou. Hezké odpoledne.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Odborníci z japonské společnosti Nagata Acoustics začínají v Mnichově Hradišti v dílně společnosti Aveton testovat akustiku hlavního koncertního sálu připravované Vltavské filharmonie. Zkoušky budou dělat na modelu sálu v měřítku 1:10, který navrhla a vyrobila akustická společnost Aveton. Výsledky by mohly mít k dispozici zhruba za 2,5 měsíce. Využijí je pro finální technickou dokumentaci. Vedoucí týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer k tomu řekl.
3: Všechny ty animace se tady objevují, jsou vlastně v tom světě 1:10, ale ono to má dvě fáze. První testování je, že se právě zjistí, co ještě nefunguje nebo ne, pak se to na měsíc přeruší vlastně, dopracuje se to a testuje se to ještě jednou, jestli to je odstranění a případně ještě jednou. Takže vlastně to testování vlastně ověřuje to, co z počítačů vylezlo, jestli v tom reálném světě funguje nebo ne a jak mi to ještě dokážeme rádi.
2: Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby zhruba o pětinu nižší než před rokem. Vyplývá to z informací Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Podle ministerstva by i přes pomalejší plnění zásobníků mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Benátek na Rizeru se v neděli představí na hřišti Čáslavy. V tabulce České fotbalové ligy skupiny B jim před utkáním 5. kola patří 13. místo. Bčko Mladé Boleslavy, které tabulce vládne, vyzve zítra na domácím hřišti Zápy. A tento zápas začne v 10 hodin a 15 minut. Zprávy jsou za námi, přeju vám příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

27. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Rádio MB.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Na městském úřadě v Mnichově Hradišti pokračují úpravy zázemí. Město hledá dodavatele klimatizace pro kanceláře ve druhém patře, které se v létě přehřívají. Nový systém umožní nastavit teplotu v jednotlivých kancelářích a také dálkové ovládání. Nabídky mohou firmy podávat do 15. září. Na stavbě obchvatu Jízerního Vtelna na silnici 1/16 dokončují stavbaři hloubení jámy pro tunel. Kvůli tvrdší hornině museli využívat odstřely. Termín dokončení se tak prodlouží. Dělníci betonují dno tunelu a v dalších dnech začnou pracovat na jeho klenbě. Obchvat, jehož část povede 270 metrů dlouhým tunelem, by měl být dokončen na podzim příštího roku. Při každém odstřelu stavbaři kontrolují statiku blízkého zámku Stránov. Vedoucí projektu Pavel Machek k tomu řekl.
3: Ta geologie, na kterou jsme tady narazili, byla malinko tvrdší, než se předpokládalo, právě v závislosti na tom mechanickém rozrušování, který už tady v této fázi nebylo možný. A bohužel, co se týká termínu, tak jsme omezeni právě tou velikostí a tou možností těch kterácích prací v návaznosti na těch historických památkách.
0: Sportovní servis.
2: O víkendu se bude hrát páté kolo středočeského krajského přeboru. Fotbalisté Dobrovice se představí doma, když zítra od 17 hodin vyzvou SK Union Čelákovice. Ve čtvrté lize skupině C se Kosmonosy rovněž představí doma. Zítra od 17 hodin vyzvou Spartak Police nad Metují. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Zapo-

0: Za námi 14. hodina, no a já už vám od mikrofonu Rádia MB přeju krásný a teď dobře poslouchejte, vychutnejte si to páteční odpoledne. Přátelé, dobrá zpráva, jsme u konce, jsme ve finále, no a můžeme se těšit na víkend. Dnešní odpolední úlet začneme dobrou zprávou, co se týká počasí, to se nám má navzdory předpovědí ze začátku týdne docela umoudřit. Dneska tady budeme muset ještě vydržet pár mraků. No ale zítra a v neděli sice se nám teploty budou pohybovat pouze okolo 23 stupňů, ale má být krásně jasno. Tak pokud se chystáte na Septemberfest, určitě je to dobrá zpráva. No dál budeme pokračovat, za chvilku si třeba řekneme, kolik byste museli našetřit, abyste mohli šéfa poslat do háje. No a teď už se pojďme podívat na předpověď našeho playlistu. Hned jako první po 14. hodině jsme se letně naladili s Chuck jejich Summer Party. Byl to taky Taylor Dane a dál už budu pokračovat Deep Motion, opět a Radeček, dáme si Roxette. No a samozřejmě spoustu skvělý páteční muziky. Já myslím, že dneska by nám nevadila ani dechovka, ale my určitě půjdeme jiným směrem, takže zůstavejte s námi, no a jdeme se na ten víkend pěkně naladit. Já jsem Luky, my jsme Rádio MB, no a jsme rádi, že jste s námi, tak jdeme na to.
1: Rádio MB.

Tu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: Vánoce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

Opět Araneček pro všechny bratry, takže i ty své dva zdravíme samozřejmě. Každopádně my se pojďme podívat na to, o čem každý z nás sní. Vyhrát pár milionů a odejít z práce, prostě poslat šéfa do háje a nejenom dneska na ty dva dny, ale prostě do důchodu už nemuset pracovat. No tak samozřejmě to je otázka, kolik těch milionů bychom vlastně potřebovali. No a tomu se věnoval jeden článek, kterýmu jsem sice moc nerozuměl, protože za prvý tam nebyl zohledněný věk, od kterého se ta částka odvíjí, a za druhý to bylo počítaný pro páry. Takže pojďme se podívat, co vyšlo jim. Pokud byste chtěli mít průměrný příjem pro dvě osoby 80 tisíc korun čistýho měsíčně, tedy zkrátka takovou rentu až do vašeho důchodu, pár by potřeboval 27,5 milionů korun. Pokud byste chtěli pracovat třeba jenom na poloviční úvazek, stačila by vám výhra zhruba 14 milionů. No a jelikož, jak jsem říkal, tohle mě zaujalo, tak jsem si to nechal od umělé inteligence vypočítat i pro sebe. Já bych měl podle dnešní legislativy odejít do důchodu zhruba v 66 letech. No a pokud bych si chtěl udržovat nějakou tu rentu, dejme tomu 45 tisíc korun měsíčně,

0: než odejdu do důchodu, tak bych potřeboval vyhrát zhruba 8 milionů korun, ale tam se samozřejmě nepočítá s nějakou tou inflací, takže prý bych potřeboval zhruba 10 až 12 milionů korun v dnešní hodnotě, abych s touhletou měsíční rentou vydržel až do důchodu. No tak já bych k tomu připočítal ještě tak 5 milionů na nějaký hezký auta, 10 milionů na malej skromnej baráček, no a rázem bych potřeboval zhruba 30 míčů. Ale každopádně zaujala mě ještě jedna nabídka AI, a sice, že prý ale nemusím mít těch 12 milionů už dneska, a pokud že jí řeknu, kolik mám teďka aktuálně naspořeno a kolik můžu každý měsíc odkládat, takže mi spočítá konkrétně, v kolika letech bych mohl přestat pracovat a začít si vyplácet těch 45 tisíc měsíčně. No, tak na to jsem jí už radši neodpověděl. No a co vy, kolik milionů byste potřebovali, abyste šéfa poslali k šípku? Klidně mi to napište, klidně si to spočítejte a my si jdeme dál hrát. Jsme Radio MB.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: Umělá inteligence, tak ta už je dneska všudy přítomná. Já se přiznám, že když mi někdo řekl, že se radil s umělou inteligencí a její názor je takovej a makovej, tak jsem obracel oči v sloup, ale musím se přiznat, že i já ji začínám používat čím dál víc. Přátelé, tohle to byla Madonna, Like a Prayer, a právě tenhle ten song, respektive jeho kontroverzní cover vytvořený právě AI, donutil hudební žebříčky Aria, aby změnili pravidla pro hudbu právě od umělé inteligence. Tedy tracky vytvořený převážně nebo úplně touto generativní umělou inteligencí už nově nebudou mít nárok na zařazení do žebříčku. No a tahle ta změna, jak jsem říkal, přišla právě po kontroverzi kolem AI coveru Madony, který se paradoxně stal jednou z nejhranějších skladeb v těchto australských rádiích. No a víte co, za mě to rozhodně dobře. Takže my si teďka pojďme dát čistě lidskou práci, a sice Marka Ztracenýho. Já posílám naše cesty, no a doufám, že ať vaše cesty vedou kamkoliv. Doufám, že dneska už vedli minimálně z práce domů. My pokračujeme v odpoledním úletu, pokračujeme v muzice, no a vy si užívejte pátek s fajn muzikou.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový páteční den. V Kosmonosích se zítra uskuteční Den města, který začne ve 14:00 v Zámeckém parku. Návštěvníky čeká slavnostní zahájení, hudební vystoupení kapely Endorphins, dobová módní přehlídka a od 17 hodin koncert Daši. Po celý den bude připraven také pohádkový les, malování na obličej, ukázka historických kol nebo festival dětské experimentální archeologie Altamira. Chybět nebude ani pestré občerstvení a další doprovodný program pro děti i dospělé. V Turnově po 2 letech skončila výstavba společného výjezdového centra hasičů, dopravní policie a záchranné služby za 265 milionů korun. Provoz zahájí nejspíše v říjnu. Dořešit se musí administrativa a vlastnické vztahy. Investorem byl Liberecký kraj. Ministerstvo vnitra jako zřizovatel státní policie a profesionálních hasičů na stavbu přispělo částkou 100 milionů korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šanceliga bude pokračovat 7. kolem. 4 zápasy se budou hrát zítra a 4 v neděli. V souboji o první místo vyzve zítra od 15 hodin Slavia Zbrojovku Brno. Mladá Boleslav hraje v neděli od 13 hodin doma proti Baníku a Sparta se pak představí večer na hřišti Hradce Králové. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: 15. hodina, no a co jsem vám říkal, počasí se přece jenom umoudřilo, no a když se kouknu na meteoradar, tak široko daleko žádný mráček, tak přeci jenom by mohl už i ten pátek být přívětivý. Každopádně to je dobrá zpráva pro všechny, kdo dneska vyráží na Valečov, Mňága až Dorp a samozřejmě taky Vohnouti tam dneska vystoupí. No tak pokud vyrážíte, určitě vám nic nebrání v tom si to užít. No a dál si jdeme užívat muziku i tady v odpoledním úletu. Před námi Two Colors, taky Rimini Project a dáme si Proteus společně s Komunálem. Také zůstavejte s námi a užívejte páteční den.
1: Radio MB. Radio MB.

tak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Tohle byl společný projekt, společná píseň kapel Proteus a Komunál. No a na obě tyhle ty party se můžete těšit právě už zítra na krásné louce, kde samozřejmě vypukne náš tradiční mladoboleslavský September Fest.

0: Honzy Macku, tedy od Strejdy Prota. Takže vidíme se zítra tam.
1: Rockerky a rockeři, já jsem Proteus a chci vás všechny srdečně pozvat už teďka v sobotu, to znamená 5. na Septemberfest do Mladé Boleslavy. Doražte, moc se na vás těšíme. Radio MB.

0: sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Rádio MB. Posloucháš správně.

akce jsme vás pozvali. Dneska můžete vyrazit na Valičov. Zítra se můžete těšit na krásné louce, na tradiční Septemberfest a spoustu skvělých kapel, ale já vás musím pozvat ještě na jednu akci, na kterou si sice ještě chvilinku počkáme, ale rozhodně bude stát taky za to. No a samozřejmě nemluvím o ničem jiném než o 7. narozeninách Rádia MB a vrátíme se s nimi opět do kulturního domu v Bezně, protože my jsme si to tam zamilovali a věřím, že i vy, anebo pokud tam za námi dorazíte poprvé, takže si to tam zamilujete stejně jako my všichni. Každopádně tedy 14. listopad si pište do kalendáře, 7. narozeniny Rádia MB a s námi to tam oslaví Jakub Děkán, pekář, kapela Alchymie, Green Day Revival, no a chybět nesmí ani Luboš Odháněl s kapelou Vix. Kromě toho se můžete těšit na zajímavou a bohatou tombolu, spousty drinků, no a spousty zábavy. No a tahle party patří především vám, protože bez vás bychom tu rozhodně nebyli a doufám, že společně budeme pokračovat i další léta. No, tak to, kamarádi, oslavíme 14. listopad Kulturní dům Bezno. No a vy už si teď můžete pořídit lupeny na portále Ticket Live a těšit se s námi. Tak doufám, že už klikáte a že se 14. listopadu společně uvidíme a že se skvěle pobavíme. Teď už ale, kamarádi, tohleto je ode mne vše. Nám se blíží 16. a i já se jdu vrhnout do víkendu, respektive připravovat se na zítřejší Septemberfest, na který se fakt jako těším. Takže, kamarádi, hezký pátek, hezký poslech, no a slovo předávám Romanovi. Mějte se fajn a čau. Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Odborníci z japonské společnosti Nagata Acoustics začínají v Mnichově Hradišti v dílně společnosti Aveton testovat akustiku hlavního koncertního sálu připravované Vltavské filharmonie. Zkoušky budou dělat na modelu sálu v měřítku 1:10, který navrhla a vyrobila akustická společnost Aveton. Výsledky by mohly mít k dispozici zhruba za 2,5 měsíce. Využijí je pro finální technickou dokumentaci. Vedoucí týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer k tomu řekl.
3: Ty animace se tady objevilo se vlastně v tom světě 1:10, ale ono to má dvě fáze. První testování je, že se právě zjistí, co ještě nefunguje nebo ne, pak se to na měsíc přeruší vlastně, dopracuje se to a testuje se to ještě jednou, jestli to je odstranění a případně ještě jednou. Takže vlastně to testování vlastně ověřuje to, co z počítačů vylezlo, jestli v tom reálném světě funguje nebo ne a jak my to ještě dokážeme realizovat.
2: Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby zhruba o pětinu nižší než před rokem. Vyplývá to z informací Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Podle ministerstva by i přes pomalejší plnění zásobníků mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Benátek na Rizerou se v neděli představí na hřišti Čáslavy. V tabulce České fotbalové ligy skupiny B jim před utkáním 5. kola patří 13. místo. Bčko Mladé Boleslavy, které tabulce vládne, vyzve zítra na domácím hřišti Zápy. A tento zápas začne v 10 hodin a 15 minut. Zprávy jsou za námi, přeju vám příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Míla Šubr, radši si to píšu, hit jako blázen, nejen tady u nás na Mladoboleslavsku. Přátelé, pozor na počasí, tváří se trošku nevinně, ale meteorologové varují před silným větrem, který v noci na sobotu zasáhne sever Čech. Připravit se na něj musí ale zejména v příhraničních horách a jejich podhůřích. I tady u nás může foukat o něco silněji, ale snad to nebude tak hrozný. Kam se chystáte o víkendu? Klidně mi napište do chatu na našem webu, ať jsem moudřejší, já jsem taková Kelišová, tak bych měl přehled. Samozřejmě koná se Septemberfest v Bolce na Krásné Louce, také Den města Kosmonosy, a nebo představení kádru BK Mladá Boleslav v Olympii. To je zítřejší den, už dnes večer můžeme samozřejmě také na Valečov. Vystoupí tam kapely Vohnout a Mňága a Žorb. Lupeny se budou prodávat i přímo na místě, takže pokud ještě nemáte plány a třeba byste chtěli dnes večer vyrazit, doporučuju. No a dnes večer se můžeme podívat také na hokej. Mladá Boleslav se představí na ledě Slovanu Bratislava. Je to další přípravné utkání, pak už pouze dvakrát doma proti Litvínovu a proti Kladnu. No a v půlce září nám začíná nový ročník Extraligy. Já se na to těším. Těším se i na další muziku a v této hodině pro vás budu mít vážně skvělou. Třeba kolega Luky, ten by měl radost, protože budu hrát Arabelu. Já mám taky velkou radost, protože už za malou chvíli tu bude Youngblood a doufám, že vás všechny potěší i Elise DJ, takže další devadesátka. Jo, devadesátky máme rádi. I vás, krásné odpoledne. Radio MB.

14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Radio.

0: Hezké odpoledne, před 30 lety začala v Praze několika denní davová hysterie, vyvolaná příletem amerického zpěváka Michaela Jacksona. Koncertu na Letné, který byl úvodem jeho světového turné, se zúčastnilo až 150 lidí z celé Evropy. Davy fanoušků čekali na Jacksona na letišti, obléhali hotel nebo ho doprovázeli při prohlídce Prahy. Michael nejen, že si prohlídl Prahu, ale setkal se třeba také s prezidentem Václavem Havlem, navštívil dětský domov, zavítal i do fakultní nemocnice Motol. No a samotný koncert, tak to byla velká věc. Do Prahy přijeli stovky autobusů. Značná část návštěvníků byla teda ze zahraničí, zejména z Německa. A jestli pak víte, kdo tenkrát vystoupil jako předskokan? Byl to švýcarský zpěvák DJ Bobo. Tak vidíte, na to já jsem třeba úplně zapomněl. Jak DJ Boba, tak Michaela vám na rádiu MB hrajeme rádi, tak co, dáme si Michaela právě teď. Hodina s Romanem pokračuje, dáme si pecku, která nese název Why.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty sachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

řekněme, celkem hodně daří, no a někde se naopak hodně trápí. Třeba dozorčí rada německé automobilky Volkswagen včera jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Jehož cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje Volkswagen do konce roku 2030, tedy v podstatě do 4 let, zrušit po celém světě dalších asi 50 tisíc pracovních míst. Znamená to, že celkem bude zrušeno 100 tisíc pracovních míst, což představuje asi 15% celosvětového počtu zaměstnanců. V koncernu je teď ohrožena budoucnost 4 německých závodů. Jsou to nepříjemnosti, součástí koncernu je samozřejmě i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda ale uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Takže zatím žádný strach, vypadá to, že bonusy normálně budou. A že vám zase budeme závidět. Další informace si dáme už za malou chvíli, bude tu 17. hodina, takže zprávy. Po 17. už s vámi bude David. Já vám přeju, ať máte krásný páteční večer. Můžete si ho udělat ještě krásnější, co třeba koncerty na Valečově. Pokud máte rádi kapely Vohnout a Mňága až Ďorb, no tak tam prostě vyrazte. A pokud nikam vyrazit nehodláte, pokud zůstáváte v práci, doma nebo kdekoliv jinde, tak budeme rádi, když budete nadále ladit jediné Mladoboleslavské rádio. Krásný večer, těším se na vás opět o víkendu. Radio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Na městském úřadě v Mnichově Hradišti pokračují úpravy zázemí. Město hledá dodavatele klimatizace pro kanceláře ve druhém patře, které se v létě přehřívají. Nový systém umožní nastavit teplotu v jednotlivých kancelářích a také dálkové ovládání. Nabídky mohou firmy podávat do 15. září. Na stavbě obchvatu Jízerního v Telna na silnici 1/16 dokončují stavbaři hloubení jámy pro tunel. Kvůli tvrdší hornině museli využívat odstřely. Termín dokončení se tak prodlouží. Dělníci betonují dno tunelu a v dalších dnech začnou pracovat na jeho klenbě. Obchvat, jehož část povede 270 metrů dlouhým tunelem, by měl být dokončen na podzim příštího roku. Při každém odstřelu stavbaři kontrolují statiku blízkého zámku Stránov. Vedoucí projektu Pavel Machek k tomu řekl.
3: Ta geologie, na kterou jsme tady narazili, byla malinko tvrdší, než se předpokládalo, právě v závislosti na tom mechanickém rozrušování, který už tady v této fázi nebylo možný. A bohužel, co se týká termínu, tak jsme omezeni právě tou velikostí a tou možností těch trácích prací v návaznosti na těch historických památkách.
0: Sportovní servis.
2: O víkendu se bude hrát páté kolo středočeského krajského přeboru. Fotbalisté Dobrovice se představí doma, když zítra od 17 hodin vyzvou SK Union Čelákovice. Ve čtvrté lize skupině C se Kosmonosy rovněž představí doma. Zítra od 17 hodin vyzvou Spartak Police nad Metují. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Vysílání Rádia MB pokračuje i v pátek 4. září po 17. hodině. Ještě jednou můžeme popřát všem Jindřiškám, taky víme, že 4. září 1998 vznikla společnost Google. No a o čem se budeme bavit? No třeba o tom, co to znamená, když třeba někdo řekne nechci tě otravovat. No a taky čím chtěli zaplatit za pokutu v Německu. Tak zůstávejte s námi, já jsem David a jsme spolu do 18. hodiny.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Krásný pátek. Máme 4. září. Možná jste si všimli, že když vám někdo řekne nechci tě otravovat, je hodně pravděpodobný, že vás za 3 sekundy začne otravovat. Stejně funguje věta, jen se rychle zeptám. To nikdy není rychlá otázka, to je úvod k příběhu, který začal v roce 2017 a skončí někdy po obědě. Jakmile slyšíte, jen se rychle zeptám, máte poslední šanci utéct. Tady je Rádio MB, servíruju další hudbu.

0: Jarné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Pátek 4. si pouštíte Rádio MB, no a přátelé, v Německu řešili kuriózní případ. Muž se pokusil zaplatit pokutu za dopravní přestupek trošku netradičně. Místo peněz nabídl úřadu živé prase. Úředníci jeho nabídku samozřejmě nepřijali a vlastně se jim nedivím. Představte si, že pracujete na přepážce a někdo přijde s otázkou, kolik dlužím, řekněte částku a on odpoví, peníze nemám, ale mám tady prase. To je přesně chvíle, kdy si začnete vážit práce v kanceláři. Nic, já se loučím, užijte si víkend, užijte si taky zítřejší akce na Mladoboleslavsku nebo dnešní Valečov, kde vystoupí Mňága až Žorb a Bohnouti. No a já se přihlásím zase v pondělí po 17. hodině.
2: Rádio MB. Rádio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový páteční den. V Kosmonosích se zítra uskuteční Den města, který začne ve 14:00 v Zámeckém parku. Návštěvníky čeká slavnostní zahájení, hudební vystoupení kapely Endorphins, dobová módní přehlídka a od 17 hodin koncert Daši. Po celý den bude připraven také pohádkový les, malování na obličej, ukázka historických kol nebo festival dětské experimentální archeologie Altamira. Chybět nebude ani pestré občerstvení a další doprovodný program pro děti i dospělé. V Turnově po 2 letech skončila výstavba společného výjezdového centra hasičů, dopravní policie a záchranné služby za 265 milionů korun. Provoz zahájí nejspíše v říjnu. Dořešit se musí administrativa a vlastnické vztahy. Investorem byl Liberecký kraj. Ministerstvo vnitra jako zřizovatel, státní policie a profesionálních hasičů na stavbu přispělo částkou 100 milionů korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šance liga bude pokračovat 7. kolem. 4 zápasy se budou hrát zítra a 4 v neděli. V souboji o první místo vyzve zítra od 15 hodin Slavia Zbrojovku Brno. Mladá Boleslav hraje v neděli od 13 hodin doma proti Baníku a Sparta se pak představí večer na hřišti Hradce Králové. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Česka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen

0: Česka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB. Radio MB.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.